0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Sazne vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: Marketing s Jelenom Jufema.
3: Vaša frekvencia 92,8 MHz.